mě, na mě, mi na vás je. Tia, tě, breathe me. Nenu má já, mi mám abe, bre. Hra, ty, o, ty, a, o, je. Os, je, mi, a, o, je, nya, mi. Enu, ti, na, o, to, ko, na, o, na, profe, kalim, nya, ko, ko. Je, mi, a, o, je, bre. Sadon,